osobně. Vo vlaku vždy pustím dáme město pri okně. Triedím odpad, chodím volič s piesňou na perách.

0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.
1: Napríklad východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze. Že

announcement. Vždy víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, že pichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na obvrek a taky porcelán. Tapety parmazán. 5 kilo hráku, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí.